0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v páté třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu brašnáři byl takový smysl pro poctivost.
2: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl, a potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný, a oni mě akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu.
2: Ještě z obecný, tam na krajíčku. Tam.
1: A vy jste, kde?
2: Vedle na krajíčku.
1: Ano, vedle věže. No.
2: A kde je nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně to.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padalo
2: se. No, a tu jsem taky neukrad.
1: Vážní přátelé, seznámil jsem vás s panem brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane brašnáři, já vám děkuji.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak, tak jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No já pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost.
2: Dost všelijaký libůstky.
1: Dost.
2: Dost referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No já myslím 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, jak chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: Ale jde pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
2: No jo, no. Abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A tak! No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječný, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječný? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím v hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tu

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Ona to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal? Chlapisko urostlej. No, zdravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, kopu, ku, najednou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele. Já koutám někdo furt cinká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky, já pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít, moje žofka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu a hned jsem tvrdně výjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná, tančím, tančím a jak, možná jako se na to bude dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, ty, já podživůtek, kde pak, pistole, armádní pistole, on to byl on, a ona by to zamaskoval, on vám mě bafnul, dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal, ježiš, jak ten líbal, no. Abych si jen pořád nestěžoval. Ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky, víte? Tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte? On mě vytáh. Ale nehlásil se k tomu. Zase nenápadně jako prej. My jsme se nějak zachytili za plavky, víte? Povídá. No ohromnej, ohromnej. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říká takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak ji bafnul a zbalil pro potulku. Ha, no, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, máš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, do tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený. No,
1: pak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezme ten Hexenschuss, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte? No. A máte.
2: To bych mohl. No? To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
1: Hlavně, že je přičinlivá.
2: No to tak, ona je. No, ona no, je no. Taky právě ty masáže dělá. A nejvíce zajímá o tyhle ty T-I-R.
1: T-I-R. Tyráci.
2: No, a ona to má moc, prosím vás, ta je no. Tak zatížená.
1: No, neříkejte.
2: No jo, ona, prosím vás, teď, no dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků, jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, no, to je moc.
1: No to je moc, to je moc.
2: To je moc, to je přetažená. Je přetažená.
1: Přetažená, no já no, taky už
2: je
1: mám
2: přetažená
1: nervy.
2: Přetažená a zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky. Svoje. No s masážem, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12, nebo
2: Kadeřábková.
1: Kadeřábková.
2: No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková.
2: To by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď já...

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a no, takový. To dla mě, to tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vů, jestli vy vůli. Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi vů. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječný a že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říkal, co děláte dneska večer a víš, co budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo. Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním pro mě skvělým hercem a on říká, večer tady hraju divadlo, říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme na auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil. To se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre en Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je setsakramentsky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logický, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle Donutila. Říkal, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, ty jsi tady člověče slavný. A říkám, nestěžuju si. A on... který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotovalo a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože už jsem tam neměl co pohledávat.

tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a teď... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z konečný na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty konečně přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle.

0: jsem vedl celou tu skladbu, já jsem to znal na spaměť, jo. To je sláva po česku, no.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: No, já si myslím, že bychom na začátek měli udělat organizační věc. V druhé části našeho pořadu máme vždycky dotazovnu. A aby jsme to měli jednodušší, diváci se neradi ptají, dělají takové, jo. Tak my jsme vymysleli zařízení, kterému říkám notýsek. Takže tenhle ten notýsek za chvilku půjde mezi vás.
1: Já ho tam odnesu radši.
0: To je jasný. To lidem došlo. Nebojte se, ta krása není nakažlivá. Takže by se vám teoreticky nic nemělo stát, no. Tak předej ho tam a půjdeme pomalinku.
1: Tady, paní, vy začnete psát. No nebojte se, pište, paní.
0: Co tam stojíš?
1: Čekám, co paní napíše.
0: Počkej, když jsem říkal, že to je anonymní.
1: Právě proto tady stojím.
0: Počkej, anonymní to znamená, že nevíme, kdo to napsal.
1: Ale víme, to bude první dotaz. A... pište, paní.
0: Ne. Tak paní si ho napíše na půlku té první stránky, to je v pořádku, ona si nějak poradí. Tak jdeme zpátky.
1: Moment, počkejte paní, najděte mi ten sešit, ježišmarja. Já jsem si tam nechal 50 korunů. Na kafe.
0: Co je?
1: Já tam mám 50 na kafe, jako. No.
0: No co je?
1: Je pryč.
0: Prosím tě, proč to děláš tohle?
1: No nezlobte se paní, já vás musím prohledat.
0: Vyndej tu ruku z toho výstřihu okamžitě a pojď zpátky na jeviště. Taková vos. Dej to tady na začátek do první řady. Milostivá paní, promiňte nám, to je skutečně trapná chvíle. Omluv se, milostivý paní.
1: Já se vám omlouvám, mladá paní. Jsem přece nemohl vědět, že zrovna vykradete, že jo?
0: Prosím tě,
1: kdybych to věděl, tak jsem začal tady hned v první řadě, ještě mohla být 50 na světě.
0: Já jsem říkal, aby si se paní omluvil, ne aby si ji urazil.
1: Se omluvám ještě jednou.
0: Milostivá, jestli dovolíte, já bych se rád omluvil za oba dva, je to takový jeho blbej for, no.
1: For je to blbej, ale pravda krutá, ne. Že jo?
0: Prosím vás, pojďme to zapomenout, půjdeme dál. Možná by stálo za to trošku vážně podívat se třeba na tu politickou scénu, na ty novinky, které tam jsou, co se děje, jak to vypadá. Že bychom začali třeba, jak dělíme naši politickou scénu. Dělíme ji na základní dva proudy.
1: Střídavej a stejnosměrný.
0: Já budu hovořit, to bude lepší, jo? No. Takže, přátelé, je to tak, že na jedné straně máme levici.
1: Chytrý člověk tohle.
0: Na druhé straně pravici.
1: Dejte pokoj.
0: Mezi tím je takový politický střet.
1: Ano, skřet takový.
0: Ne skřet. Střet.
1: Střet. Ano. Jako nádraží.
0: Politické nádraží. Nekecej mi do toho. Kam patříme asi my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty prosím vás pozor. Je vám jasný ten základ?
1: Přátelé, je to všem jasné. Hele, já to umím vykládat mnohem lépe než pán mladý. Přátelé, koukejte se na mě. Na jedné straně máme levici, to je jako levá noha. Pak máme pravici, to je jako pravá noha. A tam uprostřed je někde pěkný ptáček.
0: Nezlob se, ale tohle ne, takhle to opravdu nejde, to...
1: Když jsi to říkal?
0: No, no dobře, ale...
1: Se jsou ptáčci, kteří to hrajou na obě dvě strany.
0: To jo, ale v téhle souvislosti to je strašně zavádějící. Tak se aspoň otoč, když to vysvětluješ. Je to jinak, přátelé. Máme levici, máme pravici a my všichni jsme... Ne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tady je má.
2: Ty už se vracíš, miláčku?
1: Jak to už? No snad akorát, ne?
2: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
1: Už zase začínáš, už
2: ne,
1: zase začínáš.
2: Ne, pokračuju.
1: No přece viděla si pozvání.

0: Vy mě tam nedostali, mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš Pickwicka, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený, zajdeš si někdy na to?
1: Sama, veď, no.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidí, že to neuvidí.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.
1: Zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
0: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
1: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
0: Ale ty přece na premiérách nejsou.
1: No to je škoda, to vás okrádají.
0: Ten čaj je pařící.
1: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
0: No, byl to film, který...
1: Opravdu?
0: No tak budeš mluvit i nebo já.
1: Ty, miláčku, ty.
0: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
1: Jo, a co děj?
0: Prosím?
1: Děj.
0: Jaký děj?
1: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
0: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
1: jo.
0: Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
1: To děláš hezky.
0: Ano, víš, jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslích s přežením.
1: To je strašné.
0: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
1: No, tak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
0: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
1: Na tu hadici?
0: Ne, na ní.
1: Na co ti filmaři nepřijde?
0: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
1: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
0: Jo, ale neví o to.
1: Jo, on jako ty, viď?
0: No, prosím, tak...
1: Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
0: A počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
1: Jo, tak ono to má pokračování.
0: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty jsi dělala celý večer?
1: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
0: Nebo,
1: a nic, no, nic.
0: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
1: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit. Jsou

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokršpaněli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co, tak co, pane Švejnoha?
2: Dobrý den, pane Velíček.
1: Dneska nenadíráte?
2: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
1: A, něco napínavýho?
2: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
1: Astrologie?
2: Jo.
1: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
2: No tak ty... zrovna takhle to není, víte.
1: Ne?
2: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
1: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
2: No to já vám rád přečtu. Pojďte, jo? Já vám to, když vás to zajímá.
3: No jo, by mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
2: Posaďte se tady a já vám
1: samozřejmě
2: přečtu.
1: Samozřejmě, že to zajímá. Člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
2: No jo.
1: Poněvadž lidi se neznají, víte? Ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
4: Myslíte?
1: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
4: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
1: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak, tak nějak.
4: To jste, myslím, bík.
1: Cože jsem?
4: Bík, myslím, že budete.
1: Bík, jako bejk, já?
4: No.
1: No to, to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bák, to už to
4: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
1: Pana, já?
4: No jo. No jo, určitě jste pana.
1: Prosím vás, to už korné. Jsem byl 3x ženatý, prosím vás.
4: Ale ne, pana to znamená, jako že jste se narodil ve znamení pany, víte?
1: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
2: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
1: Ano, jako z dřívějška, že jo?
2: Jo, jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
1: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
4: Jo.
1: Smůlu, no podívej se, já jsem například, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
4: No.
1: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
4: No tak to by mohlo být ono.
1: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil,
4: no.
1: Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
4: No tak tohle není zrovna typický příklad.
1: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
4: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak
1: no.
4: Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
1: No jo, no to je pravda. Mě teď facku jedna smůla za druhou.
4: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
1: Půjčovat nic?
4: No.
1: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
4: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
1: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
4: No takhle to tu není míněno.
1: No, ale ten směr to má, víte, no, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
4: No, stojí tady ledacos například.
1: No.
4: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
1: Onemocnění?
4: No jo.
1: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
4: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
1: No ano, já jsem nebezpečně, jsem onemocněl na rýmu.
4: Dejte pokoj.
1: No jo.
4: Dostal jste rýmu.
1: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
4: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
1: Z rýmy, ano.
4: Jak je to možný?
1: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
4: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
1: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
4: No jo, no, no tak to teda je opravdu smůla.
1: No vidíte, no jo, to souhlasí všecko.
4: No,
1: no to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
4: Taky s onemocněním?
1: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
4: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
1: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
4: No, takovýhle rady jde, pán.
1: No, vidíte, a já to jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
4: Jej, a co bylo?
1: Ale co bylo, co mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
4: No, no to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
1: Špatný pochopení?
4: Jo.
1: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
4: Nějaká nepříjemnost?
1: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
4: A jaká nepříjemnost se vám stala?
1: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
4: Jo.
1: Víte?
4: Jo.
1: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
4: Jo, takový nějaký originální nápad.
1: No,
4: víte?
1: Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
4: No.
1: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečení.
4: No, no to je právě to, co jste špatně pochopil.
1: No asi, že jo.
4: No, no, no.
1: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
4: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
1: No jo, ale počkejte, teď konej moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
4: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
1: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
4: Tak... A z toho vás bolí břicho?
1: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
4: Prosím vás, kůň záludný?
1: Ano.
4: A co se vám přihodilo?
1: Ale já nevím, jestli vám to stačím dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to předčumá a fouknul do toho, víte?
4: Jo.
1: No já jsem, já budu muset jít, já
4: to... Počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
1: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povědět, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení, strašný.
4: A jak
1: no,
4: je to možný a z čeho?
1: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
1: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: for flying Benga Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Jsou tu zprávy, vítejte. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které hradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun.
9: Jihlava aktuálně.
10: Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů korun. Pro parkování do roka upraví také dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům slouží jen pro policejní techniku. Celkem policie investuje asi 112 milionů korun. Částka zahrnuje náklady na projektovou dokumentaci nebo stavební dozor. Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti True Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Tato jeho americká země má největší zásoby ropy na světě. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkonzumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí zápasy musí odehrát bez diváků.
9: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
11: Dobré ráno, dobrý den, jsme tady s vámi i ve třetí pracovní den 20. týdne, a to na 2. zmrzlého. Máme středu 13. května a svátek slaví Servácové. Díky Katce víme, co je nového, a během chvilky vyrazíme do Jihlavy na fotbal. Ne na ten velký ligový nebo druholigový, ale na ten dětský, u kterého je ještě nějaká naděje, že se to bude vyvíjet normálně. Tak podrobnosti během chvíle. Dobré ráno.
9: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Jihlava v pondělí hostila krajské finále McDonald's Cupu, největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice. Ve sportovním areálu na Stoupách se utkalo 12 týmů ve dvou kategoriích. Během 22 zápasů padlo krásných 175 gólů. Silnou jihlavskou stopu v turnaji zanechala základní škola Evžena Rošického. Přestože se nedostala až k celkovému vítězství, předvedla jeden z nejvýraznějších výsledků dne. Její mladí fotbalisté zvítězili 13-5 a zapsali se tak do turnaje nejvyšší výhru krajského finále. Postup na celorepublikové finále si z Vysočiny vybojovala v nejmladší kategorii A základní škola Okřížky. V kategorii B zvítězili mladí fotbalisté a fotbalistky z Havlíčkobrodské základní školy v Sadech. No a vítězům předali ceny také hráči jihlavského fotbalového klubu. Tak my samozřejmě gratulujeme. Dobré ráno.

0: Arium Rádia Jihlava.
1: Pojďme se podívat, co přinesl 13. květen toho, kterého roku. Například v roce 1736 se v Brně konal první historicky zdokumentovaný ohňostroj. Uskutečnil se ke korunovaci milostného obrazu Panny Marie Svatotomské. V roce 1894 byl v Karlových Varech otevřen nově postavený luxusní Grand Hotel Pup. V roce 1911 proběhl let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle a byl to symbolický počátek českého letectví. Těch 121 kilometrů překonal za 92 minut ve výšce okolo 800 metrů. V roce 1918 národní přísahu, manifestační vystoupení představitelů politického a kulturního života na podporu českých národně politických požadavků ve Smetanově síni přečetl pan Alois Jirásek. V roce 2001 český reprezentační tým se stal po třetí po sobě mistry světa v ledním hokeji. V roce 2016 proběhla první transplantace dělohy v Česku. Provedli ji lékaři z IKEMu a fakultní nemocnice Motol v Praze. Co stojí za zmínku ze světa? Například můžeme zmínit rok 1610, kdy proběhla korunovace Marie Medičejské francouzskou královnou Bazilice Saint-Denis. V roce 1846 Spojené státy americké vyhlásily válku Mexiku. V roce 1917 se odehrálo první ze série šesti mariánských zjevení ve Fátimě. V roce 1950 se uskutečnil první závod Formule 1, to velká cena Británie. Celý ročník nakonec vyhrál Ital Giuseppe Farina, zatím Alfa Romeo. Vidíte, my tady máme Brně Farinovu zatáčku. V roce 1981 došlo k atentátu na papeže Jana Pavla II. Papež byl zraněn, atentátník byl zatčen. A taky můžeme mrknout třeba na rok 1995, kdy 33-letá Britka Alison Hargreavesová se stala první ženou, která zdolala Mount Everest bez kyslíkových lahví nebo pomocí šerpy. No a od roku 2009 nám děti hrají Minecraft, protože v tom roce vznikla právě tahle počítačová hra. Kdo pak dneska z těch známějších slaví narozeniny? Tak například herec Robert Pattinson, ten dneska slaví narozeniny 40. Co se týče zpěváků, mám tady třeba Melanie Thornton, ta dneska slaví narozeniny 59. a Espen Lind slaví narozeniny 55. Co se týče svátků, tak ano, dnes máme druhého zmrzlého, a to serváce. Dnes pozor, pokud nevíte, co si dáte večer k pití, tak nějaký koktejl, protože dnes je světový den koktejlu. A pronostika praví, před servácem není léta, po serváci smrazy veta. Pokud dneska slavíte, my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si stěžuje doktorovi. Pane doktore, proč musím Lenky zapíjet tak hnusným čajem? Sestro, kolikrát vás mám ještě upozorňovat, že se bažant na stolek nedává?

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Vyrazíme za dětmi, dneska se jich zeptáme, děti, na co máme nechty?
2: Na to, aby jsme mohli škvábat.
3: Na to, aby jsme mohli jíst.
4: Na to, aby jsme si je mohli lakovat.
5: Máme je na to, aby jsme se mohli škrabat na zádech.
6: S nechtama můžeme loupat. Brambory.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji pěkné ráno. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při včerejší razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení.
3: Co se děje v kraji?
4: V Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku bude místo azylového domu pro matky s dětmi nově zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Změnu služby připravuje k 1. červnu organizace Na počátku, která tamní areál provozuje. Francouzští specialisté na daňové úniky ukončili vyšetřování, které se týká českého premiéra Andreje Babiše a jeho nákupu nemovitosti na jihu Francie. Serveru Seznam zprávy to sdělila zástupkyně finančního prokurátora Národní finanční prokuratury, k jakému závěru vyšetřovatelé dospěli neuvedla. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Babiš už dříve jakékoliv provinění popřel. Čeští hokejisté absolvovali po včerejším příletu do Švýcarska hned také první trénink. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici z hráčů, které zařadil až v neděli do finální nominace na šampionát. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Blíml.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: I po 8 hodině raní jsme tady s vámi, díky Katce víme, co je nového, a během chvilky vyrazíme tady k nám do Jihlavy, abyste věděli, kam můžete vyrazit. Že by to byly Velikonoce? Podrobně během chvíle. Dobré ráno.
3: Rádio Jihlava. 101.1

0: Tam na Jihlavsku.
1: Jestli chcete, můžete se vydat z bránou Jihlavy na velikonoční putování. Ano, čeká vás 14 velikonočně vyzdobených zastavení po celé Jihlavě. Na každém zastavení je připraven soutěžní úkol a správnou odpověď zapíšete do příslušného políčka na herním plánu či v online formuláři. A pokud dáte dokupy celou soutěžní tajenku a pošlete ji do slosování, tak můžete vyhrát krásnou ještší odměnu. Ty herní plány jsou k dispozici online nebo vám je na požádání vytisknou v našich turistických informačních centrech, tedy Matky Boží 22, no a ode dneška i v novém turistickém informačním centru na Masarykově náměstí 26. Je to v bývalém Čedoku, dole na náměstí. Tak vyražte po Jihlavě na Velikonoce.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Na Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem mezi vás, posluchači, vaše názory nás rozhodně zajímají. No a vzhledem k tomu, že máme únor, tak jsme se ptali i vás, posluchačů, co vy a suchý únor, držíte ho?
1: Suchý únor nepodporuji, státnice v únoru, taká ta oslavička, preferuji pivo, víno.
2: Určitě ne.
3: Asi jo, to asi jo, tak rozhodně nebudu pít.
2: Suchý únor nedodržím, moc nepiju, takže si užiju volnost. Nejčastěji piju víno a když musím tvrdý, tak rum.
0: Tak to slyšíte sami, tolik tedy vaše názory, když jsme se vás ptali, jestli držíte suchý únor.
4: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím, jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo, chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatnýho? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Profesionální hasiči z Vysočiny i letos nakoupí vybavení do pohotovostního skladu, které pomáhá s řešením krizových situací, jako jsou povodně, přívalové deště, tornáda nebo rozsáhlé výpadky elektrické energie. Loni z krajské dotace pořídili 25 odlehčovačů, 60 tisíc protipovodňových pytlů a 100 plniček těch pytlů. No a letos mají v plánu nakoupit 20 plniček pytlů, tandemové pytle, kalová čerpadla, elektrocentrály anebo také vysokotlaké čističe s ohřevem vody. Sklad má být podle kvalifikovaného odhadu zástupců Hasičského záchranného kraje Vysočina a z jejich dosavadních zkušeností postupně vybaven 120 plničkami písku, 60 tisíci protipovodněmi pytly, 60 kondenzačními vysoušeči, 30 kalovými čerpadly, 18 elektrocentrálami a 18 vysokotlakými čističi. Tak aspoň víte, kam jdou ty krajské peníze.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Chcete vyhrát 5000 korun? Tak právě pro vás je naše soutěž Tajemné zvuky jihlavského podzemí. No a soutěžit s námi je velmi jednoduché. Stačí si počkat na výzvu moderátora, pak už se na číslo 725 00 101 dovolat jako první, no a v případě vašeho správného tipu vyhráváte 5000 korun v našem vysílání. Tak já vám všem držím palce, těšíme se na vaše tipy, no a vy si počkejte na výzvu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.

0: německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Jsou tu zprávy, vítejte. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které hradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun.
8: Jihlava aktuálně.
9: Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů korun. Pro parkování do roka upraví také dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům slouží jen pro policejní techniku. Celkem policie investuje asi 112 milionů korun. Částka zahrnuje náklady na projektovou dokumentaci nebo stavební dozor. Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti True Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Tato jeho americká země má největší zásoby ropy na světě. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkonzumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí zápasy musí odehrát bez diváků.
8: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
10: Hezké dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, v níž by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Více se na to podíváme za chvíli, teď další muzika.

Ladíte Rádio Jihlava, vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, v nichž by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. O stanovisku rady kraje, které zašlo Ministerstvo pro místní rozvoj, novináře informoval hejtman Martin Kukla. Uvedl, že akcelerační zóny jsou v rozporu se strategickými a koncepčními materiály kraje, zejména se strategií ochrany krajinného rázu, a že k ním se dostává hodně negativních připomínek od občanů i obcí. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buď proklet, zlý čaroději. Ale mýlíte se, já nejsem zlý čaroděj. Já jsem dobrý muž. Promiňte. Buď proklet, dobrý muži.

0: chytřejší než rádio.
1: Není jasné, kdo a kdy upekl první mrkvový dort. O jeho nejhlasitější propagaci se ovšem postaralo britské ministerstvo obživy za druhé světové války. Díky mrkvi z vlastních zahrádek si totiž mohli běžní Britové dopřát sladkou odměnu v období, kdy byl cukr pouze na příděli. Ministerstvo dokonce připravilo recept na povánoční mrkvový puding, kterým v letech nouze pohrdnul jen málo kdo.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů korun. Podle hejtmana by bylo optimální, kdyby stavba stála do 3 let. Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Kraj od ní očekává snížení provozních nákladů. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezkou středu. Průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Platí to hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun více než před rokem. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena.
6: Co se děje v kraji?
7: V Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou bude místo azylového domu pro matky s dětmi nově zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc. Změnu služby připravuje k 1. červnu organizace Na počátku, která tamní areál podporuje. Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče, dva otce a jednu matku. Podle organizací na podporu práv LGBT lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíš konzervativní přístup.
6: Sport.
7: Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou outsiderem. Češi Francii naposledy porazili v roce 2008. Od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Utkání začne ve 20 hodin. Odveta je na programu v neděli v Orléans.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Kostel svatého Martina v Čáslavicích bude mít opravený zvon s novým srdcem. Za okamžik.
6: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
9: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Odpověď skrytá.
1: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Kostel svatého Martina v Čáslavicích bude mít opravený zvon s novým srdcem. Zatím zní kvůli špatnému technickému stavu spíš výjimečně. Je to jediný zvon v obci, který nebyl zabavený pro válečné účely. Jeho oprava přibližně za 222 000 korun by mohla skončit ještě letos. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Koláček říká účetní. Ve výplatním sáčku jsem měl o 200 korun míň. No počkejte, posledně jsem vám dala o 200 korun víc? Proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete? No, jedna chyba se omluvit dá, ale tohle už je druhá.

0: bylo 101.1 FM. K letošní noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty a nebo hry pro děti zvou zájemci římskokatolické a evangelické kostely, kaple a modlitebny i kostely církve Československé husitské. Vyplývá to z webu akce, která letos bude 29. května. V Jihlavě, Velké Bíteši a Moravských Budějovicích program připomene Jana Bulu a Václava Drbolu, kněze, kteří budou prvními blahořečenými oběťmi komunismu v Česku. Slavnost dovršující proces jejich blahořečení bude 6. června v Brně. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. K opravě vozovek u nás silničáři čím dál častěji využívají moderní metodu, takzvanou recyklaci za studena. Technologie pracuje s původním asfaltem a díky tomu je rekonstrukce až o 20% levnější, rychlejší a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Takto opravené úseky mají navíc vydržet déle. S moderní technologií dokáží silničáři opravit až 150 metrů vozovky za hodinu.
4: Co se děje v kraji?
5: Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. Americký prezident Donald Trump zveřejnil mapu, na které je jihoamerická Venezuela znázorněna jako 51. stát Spojených států. Krátce předtím dal prezident najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Venezuelská prozatímní prezidentka Rodriguezová reagovala, že se nikdy neuvažovalo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států.
4: Sport.
5: Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápasu druhého kola play-off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3-2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům k vítězství nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš. Jeho Montreal podlehl doma Buffalo 2-3. Sabres tak srovnali stav série na 2-2.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné středeční dopoledne, tentokrát s datem 13. květen. A jak se říká, duben ještě tam budem, květen topím jak kretén. Hold, zmrzlí mužíci. No jo, jinak vás i dnes čekají především písničky, informace, zajímavosti a zábava. A to vám právě teď přináší Rádio Jihlava s vysíláním s Fugasem. Teď je krátce po 11. hodině, no a tak se do toho můžeme rovnou pustit. Dozvíme se třeba, že Putina už naplno se zmocnila paranoia. A taky zjistíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak si na to všechno rozhodně počkejte. Já vám přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Rádio Jihlava. 101.

0: nezapomenout. Posloucháte Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Len morec se zbrány čas, že mě na brehy jsou...
0: Padli si do noty a tak Bára Basiková pustila režisérku Helenu Třeštíkovou do svého nejintimnějšího soukromí. Časozběrný dokument zachycuje 50 let zpěvaččina života. Diváky čeká niterná zpověď a taky citlivé záběry.
3: Rádio Jihlava.
0: Lucie Vondráčková překvapila fanoušky svým vyjádřením na adresu herce Viktora Prajze. To, co působilo jako běžná profesní spolupráce, teď vyvolalo řadu otázek. S Viktorem Prajsem to vždycky byla radost. V divadle, i ve filmu, i v televizi. Svěřila se Vondráčková.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Eurovize 2026 oficiálně odstartuje prvním semifinálovým večerem. Jubilejní 70. ročník největší soutěže Evropy letos hostí rakouská Vídeň. A fanoušci dobré muziky či bizáru už netrpělivě čekají, kdo bude největší hudební překvapení. Českou republiku reprezentuje zpěvák Daniel Žižka.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma láhvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 13. května a tak se můžeme třeba podívat, kdo pak má svátek. Kalendář říká, že jsou to Servác, Glorie, Chraniboj, Chranibor, Chranislav, Chranislava, Konzuela a Ofélie. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM a právě na těchto vlnách na vás teď čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem tady dobře na psychiatrii?
0: Ano, pane. A co vás trápí?
2: No, víte, pane doktore, mně se každou chvíli zdá, že vidím veverky, jak hrajou fotbal.
0: No, víte co, podívejte se. Já vám tady předepíšu léky a ono to bude zase dobrý.
2: No, tak dobře. Ale já je začnu brát až zítra, jo? Dneska se totiž hraje finále.
1: Naslyšenou u další pohádky. Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Sobotní incident na derby pražských S hýbe nejen fotbalovou, ale i politickou scénou. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v reakci na výtržnosti zřídit pracovní skupinu při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví. Hovoří se i o možnosti umožnit na stadionech používání kamerových systémů pro identifikace na základě obličeje.
5: Jihlava aktuálně.
6: Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady byly asi 70 milionů korun. Pro parkování do roka upraví také dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům slouží jen pro policejní techniku. Ve francouzském Cannes začal 79. ročník prestižního mezinárodního filmového festivalu, který každoročně navštíví řada filmových i hudebních hvězd. O hlavní cenu Zlatou palmu se letos uchází 21 snímků. Na závěr festivalu převezme čestnou Zlatou palmu americká herečka a zpěvačka Barbara Streisand.
5: Sport.
6: I když ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. 30-letý obránce dnes totiž absolvuje operaci kolene.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Tak tady máme, dámy a pánové, pravé poledne. Dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já vás vítám při středečním poslechu Rádia Jihlava. U za chvilku vás čeká další recept. Jaký? No, to se dozvíte už za chviličku. No a taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to počkejte, já vám přeji hezký den a posílám další hit.
5: Rádio Jihlava. 101.1

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a když máme to poledne, mám pro vás připraven recept. Dneska to bude bulgur s houbami a fazolí. Houby předem namočíme do teplé vody. Směs fazolí z konzervy scedíme a necháme na sýtu okapat. Propláchnutý bulgur zalijeme v rendlíku horkým vývarem, přivedeme k varu, odstavíme a necháme pod pokličkou dojít, aby absorboval tekutinu. Do rozehřáté hluboké pánve dáme máslo, přidáme scezené a okapané houby, orestujeme asi tak 5 minut. Přidáme fazole, promícháme a necháme prohřát. Přidáme také vařený bulgur, tmín osolíme, opepříme, promícháme a hned můžeme podávat. Hotový pokrm na talíři posypeme nasekanou petrželkou a doplníme zeleninovým salátem podle vlastní chuti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V parku. Děti, proč se tak hádáte? Ale soutěžíme o banán, kdo řekne větší lež. To za mých mladých let jsme měli úplně jiné starosti. Hele Pepo, dej pánovi ten banán.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s datem 13. května a Fugas vám všem přeje pěkný den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Jihlavský tunel bude o víkendu uzavřen. Tentokrát nejde jen o běžné jarní čištění a pravidelnou údržbu. Současně totiž proběhne také posílení kybernetické bezpečnosti. No a termín uzavírky? Tak zavře se v pátek 15. kolem 17. hodiny a bude zavřen do neděle 17. nejpozději do 16. hodin.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 13. května a já mám pro vás dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Tak jedna říká, před servácem není léta, po serváci zmraziveta. Nebo po 13. dnu máje nejsme ubezpečení stálého letního povětří. Po tomto dni ale není zapotřebí se obávat i vínu škodlivého mrazu. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot v Česku dnes oproti úterku klesly. Nejvyšší přípustná cena benzínu se snížila o 16 haléřů na 43 korun 80 haléřů za litr. Nafta zlevnila o 73 haléřů na 42,11 za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech.
7: Jihlava aktuálně.
8: První etapa stavby nového jihlavského terminálu je v závěrečné fázi. Už koncem června se má cestujícím otevřít nejen terminál, ale také navazující silnice a chodníky. Jihlava tak získá moderní dopravní uzel, který propojí vlaky, regionální autobusy i MHD na jednom přehledném místě. Nevšední přírodní úkaz se odehrál v srdci Paříže, kde se pod sedadlem zaparkovaného jízdního kola usadil roj až 15 000 včel. Stalo se to přímo u stanice metra vedle Louvru. Podle expertů není tento jev ničím neobvyklým. Roje se utvářejí při pěkném počasí. Přivolaný včelař roj odstranil během hodiny. Včely nikoho nepoštípaly.
7: Sport.
8: Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo byl blízko ke svému prvnímu titulu v saúdsko-arabské lize, ale jeho An-Nassr dostal v závěru zápasu s Al-Hilálem kuriozní gól a po remíze 1-1 si ještě na oslavy musí počkat. Jeho včerejší soupeř na něj dva zápasy před koncem ztrácí 5 bodů.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chviličku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska konkrétně se podíváme na problémy herečky Jany Bouškové. Více pro vás budu mít už za malou chvíli. Mezitím vychutnávejte další hit za hitem na Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých...

Herec Václav Vidra popsal krutou realitu. Boušková už se nevrátí. Vítejte v bulvárním okénku. Podle Václava Vidry by chtěla Jana Boušková zpět do Prostřena, ale dosavadní velké zdravotní potíže si bohužel vybrali svoji daň v podobě nezvladatelné únavy. Dřív jsme na jeden zátah namluvili třeba i 7 dílů. Dneska je otázka, jestli by vůbec Jana zvládla alespoň 1 nebo 2 díly. A blokovat kvůli tomu studio třeba 3 dny, to fakt nejde. Smutně konstatoval Václav Vidra.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlnách 101.1 FM. Máme dneska 13. května.
1: Policie Jihlava.
0: Do nebezpečné situace se v pátek 8. května po 10. hodině večerní dostali dva muži v centru Žďáru nad Sázavou. Byli nejprve slovně napadáni, na vulgární nadávky však nereagovali, no a tak muž pokračoval v agresi. Ten se za nimi vydal do horní ulice a tam je dostihl. Ve svých výhrůžkách pak pokračoval dál. Útočník pak při konfliktu dokonce vytáhl nůž, se kterým se několikrát ohnal směrem k mužům a zároveň jim vyhrožoval. Starší z napadených se snažil svého známého ochránit, strhl ho z dosahu útočníka a v nestřeženém okamžiku agresora fyzicky napadl. Ten následně utekl. Policie jej ale velmi brzo vypátrala.
1: Policie Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava. Dneska máme středu a je 13. května. Ale taky je čas na to, abych se s vámi rozloučil. Popřál vám hezké odpoledne s Katkou a těšil se na vás zase v 16 hodin, když se sem vrátím. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou středu. Průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Platí to hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun více než před rokem. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena.
2: Co se děje v kraji?
3: V Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou bude místo azylového domu pro matky s dětmi nově zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc. Změnu služby připravuje k 1. červnu organizace Na počátku, která tamní areál podporuje. Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče, dva otce a jednu matku. Podle organizací na podporu práv LGBT lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíš konzervativní přístup.
2: Sport.
3: Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou outsiderem. Češi Francii naposledy porazili v roce 2008. Od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Utkání začne ve 20 hodin. Odveta je na programu v neděli v Orlíns.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pěkné středeční odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. K muzejní noci se letos na Vysočině připojí desítky institucí. Začne 15. května, podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

muzejní a galerijní noci se letos na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními budou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos po třetí už v pátek. Mimořádný večerní program u příležitosti festivalu navazujícího na Mezinárodní den muzeí se uskuteční 22. května třeba v Kamenici nad Lipou a na 29. května ho chystají v Třebíči, kde bude v duchu první republiky. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.

0: Pěkné odpoledne, ladíte rádio Jihlava, víme, že při pondělním přívalovém dešti protekla voda ve Žďáru nad Sázavou hrází opravovaného horního rybníka, buďte s námi, uslyšíte víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Při pondělním přívalovém dešti protekla voda ve Žďáru nad Sázavou hrází opravovaného horního rybníka. Přišla přes volejbalové kurty a křižovatku do Smetanovy ulice a dál parkem se sochou Vojína ke školce ve Veselské ulici. Už večer voda opadla a komunikace byly průjezdné. Škody na majetku by podle prvotních zjištění neměly být příliš rozsáhlé. Tak takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. K opravě vozovek u nás silničáři čím dál častěji využívají moderní metodu, takzvanou recyklaci za studena. Technologie pracuje s původním asfaltem a díky tomu je rekonstrukce až o 20% levnější, rychlejší a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Takto opravené úseky mají navíc vydržet déle. S moderní technologií dokáží silničáři opravit až 150 metrů vozovky za hodinu.
6: Co se děje v kraji?
7: Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. Americký prezident Donald Trump zveřejnil mapu, na které je jihoamerická Venezuela znázorněna jako 51. stát Spojených států. Krátce předtím dal prezident najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Venezuelská prozatímní prezidentka Rodriguezová reagovala, že se nikdy neuvažovalo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států.
6: Sport.
7: Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápasu druhého kola play-off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3-2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům k vítězství nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš. Jeho Montreal podlehl doma Buffalo 2-3. Sabres tak srovnali stav série na 2-2.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje hezké odpoledne. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství. V Jihlavě buďte s námi, mám podrobnosti.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. A kdo pak se nám to kdy 13. května narodil? Tak třeba sportovní komentátor Jaromír Bosák, fotbalista Lukáš Vácha, herečka Zuzana Slavíková, ale taky třeba americký zpěvák Stevie Wonder. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Koláček říká účetní. Ve výplatním sáčku jsem měl o 200 korun míň. No počkejte, posledně jsem vám dala o 200 korun víc. Proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete? No, jedna chyba se omluvit dá, ale tohle už je druhá.

0: Pohodové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Známá pranostika o ledových mužících letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy skutečně pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíše tak pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší také déšť a v místy dokonce i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí nám vydrží minimálně do konce týdne.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky.

0: Radio.
1: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
2: Okénko.
3: Okénko.
2: Do světa zajímavostí.
1: Paranoia ruského prezidenta Vladimíra Putina zašla podle nezávislého telegramového kanálu můžeme vysvětlit tak daleko, že představitelé, kteří se s ním chtějí sejít, musí ochrance odevzdat své hodinky. Sám šéf Kremlu si je také před schůzkami začal sundávat, tvrdí kanál. Mobilní telefony jsou zakázány už velmi dlouho a nyní se k ním tedy přidali ještě hodinky. Digitální, ale i mechanické, řekl jeden ze zdrojů kanálu. No tak jistě, co když to nejsou hodinky, ale časovaná bomba, že jo?
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot v Česku dnes oproti úterku klesly. Nejvyšší přípustná cena benzínu se snížila o 16 haléřů na 43 korun 80 haléřů za litr. Nafta zlevnila o 73 haléřů na 42,11 za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech.
3: Jihlava aktuálně.
4: První etapa stavby nového jihlavského terminálu je v závěrečné fázi. Už koncem června se má cestujícím otevřít nejen terminál, ale také navazující silnice a chodníky. Jihlava tak získá moderní dopravní uzel, který propojí vlaky, regionální autobusy i MHD na jednom přehledném místě. Nevšední přírodní úkaz se odehrál v srdci Paříže, kde se pod sedadlem zaparkovaného jízdního kola usadil roj až 15 000 včel. Stalo se to přímo u stanice metra vedle Louvru. Podle expertů není tento jev ničím neobvyklým. Roje se utvářejí při pěkném počasí. Přivolaný včelař roj odstranil během hodiny. Včely nikoho nepoštípaly.
3: Sport.
4: Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo byl blízko ke svému prvnímu titulu v saúdsko-arabské lize, ale jeho An-Nassr dostal v závěru zápasu s Al-Hilálem kuriozní gól a po remíze 1-1 si ještě na oslavy musí počkat. Jeho včerejší soupeř na něj dva zápasy před koncem ztrácí 5 bodů.
3: Rádio Jihlava
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v tom našem odpoledním vysílání. Už za chviličku si řekneme, že už probíhá pravá makačka na zahrádce. Více se dozvíte už za malou chvíli. No, tak si na to všechno počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Květen je měsíc, kdy začíná zahradní sezóna v plné míře. Práce na zahradě vás nabíjí dobrou náladou a euforií. Konečně přišel také čas na výsev a výsavbu zeleniny, květin, keřů podle připraveného pěstebního plánu. Květen je pro nás zahradníky jeden vůbec z nejdůležitějších měsíců. Co si totiž zasijeme a zasadíme, to si také posléze sklidíme. Zahrádkářský servis.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma láhvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat do historie na datum 13. květen. V roce 1918 národní přísahu ve Smetanově síni přečetl Alois Jirásek. V roce 1938 československá vláda schválila návrh národnostního statutu. V roce 1945 obnovení činnosti Židovského muzea v Praze. V roce 2001 český reprezentační tým se po třetí po sobě stal mistrem světa v ledním hokeji. V roce 2006 předsedou ČSSD se stává Jiří Paroubek. A v roce 2016 první transplantaci dělohy v Česku provedli lékaři z IKEMu a fakultní nemocnice v Motole v Praze.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava. Fugas vám všem přeje krásné pozdní odpoledne a má pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Padli si do noty a tak Bára Basiková pustila režisérku Helenu Třeštíkovou do svého nejintimnějšího soukromí. Časosběrný dokument zachycuje 50 let zpěvaččina života. Diváky čeká niterná zpověď a taky citlivé záběry.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Lucie Vondráčková překvapila fanoušky svým vyjádřením na adresu herce Viktora Prajze. To, co působilo jako běžná profesní spolupráce, teď vyvolalo řadu otázek. S Viktorem Prajzem to vždycky byla radost. V divadle, i ve filmu, i v televizi svěřila se Vondráčková.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Eurovize 2026 oficiálně odstartuje prvním semifinálovým večerem. Jubilejní 70. ročník největší soutěže Evropy letos hostí rakouská Vídeň. A fanoušci dobré muziky či bizáru už netrpělivě čekají, kdo bude největší hudební překvapení. Českou republiku reprezentuje zpěvák Daniel Žižka.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou středu. Průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Platí to hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun více než před rokem. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena.
5: Co se děje v kraji?
6: V Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou bude místo azylového domu pro matky s dětmi nově zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc. Změnu služby připravuje k 1. červnu organizace Na počátku, která tamní areál podporuje. Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče, dva otce a jednu matku. Podle organizací na podporu práv LGBT lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíš konzervativní přístup.
5: Sport.
6: Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou outsiderem. Češi Francii naposledy porazili v roce 2008. Od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Utkání začne ve 20 hodin. Odveta je na programu v neděli v Orleans.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi a v té vás čeká třeba informace o tom, jak dopadl řidič tramvaje, který krutým způsobem zacházel s jednou ukrajinskou rodinou. No a další informace na vás čekají v této hodince, tak si na ně počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Naštěstí. Posloucháte podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Bývalý řidič pražského dopravního podniku Daniel Bejvl musí vykonat 200 hodin obecně prospěšných prací za loňské neurvalé vyhození ukrajinského páru s dvouletým vnukem z tramvaje ve Vršovicích. Rodině má navíc uhradit celkem 55 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Pravomocně o tom v úterý rozhodl odvolávací soud v Praze, který tak potvrdil únorový rozsudek soudu v Praze 10.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V parku. Děti, proč se tak hádáte? Ale soutěžíme o banán, kdo řekne větší lež. To za mých mladých let jsme měli úplně jiné starosti. Hele Pepo, dej pánovi ten banán.

Slav Vidra popsal krutou realitu. Boušková už se nevrátí. Vítejte v bulvárním okénku. Podle Václava Vidry by chtěla Jana Boušková zpět do Prostřena, ale dosavadní velké zdravotní potíže si bohužel vybrali svoji daň v podobě nezvladatelné únavy. Dřív jsme na jeden zátah namluvili třeba i 7 dílů. Dneska je otázka, jestli by vůbec Jana zvládla alespoň 1 nebo 2 díly. A blokovat kvůli tomu studio třeba 3 dny, to fakt nejde. Smutně konstatoval Václav Vidra.

0: Posloucháte středeční pozdní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska z datem 13. května. No a právě na toto datum se teď půjdeme podívat do pražského Klementina, budeme porovnávat hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 13. května v roce 1945, kdy bylo skoro 31 stupňů. Naopak nejstudenější 13. květen byl v roce 1876, kdy byly jen 2 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15,3. No a s touto informací se pro dnešek už Fuga sloučí. Přeji vám tedy hezký zbytek středečního večera i noci strávené s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. K opravě vozovek u nás silničáři čím dál častěji využívají moderní metodu, takzvanou recyklaci za studena. Technologie pracuje s původním asfaltem a díky tomu je rekonstrukce až o 20% levnější, rychlejší a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Takto opravené úseky mají navíc vydržet déle. S moderní technologií dokáží silničáři opravit až 150 metrů vozovky za hodinu.
1: Co se děje v kraji?
2: Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. Americký prezident Donald Trump zveřejnil mapu, na které je jihoamerická Venezuela znázorněna jako 51. stát Spojených států. Krátce předtím dal prezident najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Venezuelská prozatímní prezidentka Rodriguezová reagovala, že se nikdy neuvažovalo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států.
1: Sport.
2: Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v 5. zápasu 2. kola play-off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3-2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům k vítězství nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš. Jeho Montreal podlehl doma Buffalo 2-3. Sabres tak srovnali stav série na 2-2.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Rádio Jihlava. Na dlaní jednu z tvých řas.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás rádi.
2: Rádio Jihlava. This call is automatic, systematic, hydromatic. Why degrees lightning?

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buď proklet, zlý čaroději. Ale mýlíte se, já nejsem zlý čaroděj. Já jsem dobrý muž. Promiňte. Buď proklet, dobrý muži.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

0: se bude líp.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekne,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
2: Plány mám, ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna, ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
1: Co o tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
2: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš, jo? Nedáš, jo? Tak z domičku hediven.
1: Surio, nestraž nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
2: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
1: Jaká Libuš?
2: Prorok
1: špatný. A, kněžna Libuše.
2: No.
1: Kněžna Libuše.
2: A jako kněžna Libuše vidím svýma čekmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
1: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
2: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlohnlo. Neserte mne levý pravý. Já chci zůstat zdravý.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je sice hezké přísloví, ale v sexu neplatí, že s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Já si totiž, já taky nejsem úplně nevinátko, já si vedu o svých zážitcích takový malinký deníček.
1: To nás zajímá.
2: Byste chtěl vědět, jak se daleko jsem došel.
1: Ano, zajímá.
2: Mám tady pár svých zápisků, abyste viděli, jak na tom jsem.
1: Tak jsem s tím.
2: Nejsou tady děti. Je to takový lehtivý.
1: Ale no. Dobrý, jedeme.
2: Tady, hele, poslouchejte, tady je zajímavý.
1: Prosím. Bez emocí.
2: Bez emocí. Hele, potkal jsem jí 12. srpna v pátek.
1: No.
2: V Praze na Václavském náměstí.
1: Hezky to začíná.
2: Šla po chodníku a já jsem za ní šel asi tak 10 kroků, aby si mě moc nevšimla.
1: No.
2: A tak jsme došli pomalu až k muzeu. Pak jsem za ní šel dolů Žitnou ulicí a ve smečkách zatočila opět na náměstí.
1: No, je to zajímavé, co nám tady čteš, ale malinko, jako
2: já
1: jo?
2: Já popojedu, tady to přijde. Zabočila do Jindřišské ulice a podívala se na mě. A pak šla dál až na Senovážné náměstí.
1: Prosím tě, rycni to, jeď dál, jeď dál, jeď dál, dál, ať se někam dostaneme.
2: Ano, tak tady. Tady už je akce, ano.
1: No?
2: Teď to začíná být napínavý. To už jsme na kulaťáku v Dejvicích. A ještě pořád jdeme. Tady to začíná. Zastavila se u stánku s ovocem a koupila si kilo jablek. Já jsem si také koupil kilo hrušek, 2 kila švestek, kilo vína a 5 banánů jsem si koupil. Já rád banány.
1: Prosím tě, to je reklama na ovoce a zeleninu. Nás zajímá erotická stránka věci. No.
2: A tady to je začíná.
1: No.
2: Málem jsem jí oslovil, ale zalekl jsem se a začal jsem jíst hrušku.
1: Skoč tam ještě 20 stránek. 20 odpočítej 20.
2: 20 stránek, tak tady už to nemůžu. No. Jím už 6. hrušku. A míříme směrem na Bílou horu. Hele, začínám jíst švestky.
1: Nemohl bys to nějak urychlit?
2: Urychlit, tak tady... Jo, tady jsem to zrychlil, pak jsem si dal jedno pivo na to a to byl... Tady to vzalo takovej... Tady to vzalo takovej přirozenej kalup.
1: No.
2: A to ještě není konec.
1: Ne, jako není konec, to nás nezajímá.
2: To začalo být,
1: to je jedno.
2: By to bylo už...
1: Já myslím, že pro nás to stačí. Ano. Já bych spíš si udělal takový malý testík, aby jsme zjistili, co seš vlastně zač. Rozumíš, aby jsme to
2: poznali. V té oblasti sexuální.
1: Takže já bych potřeba vědět, co tě nejvíc vzrušuje.
2: To mám říct tady.
1: Přece kvůli tomu nepojedem do Berouna.
2: Trošku stydím.
1: Ale prosím tě, to je jedno. Co tě nejvíc zrušuje? No?
2: Můžu to říct v té budce.
1: To je jedno, běž třeba do budky. No.
2: Už můžu, pane Šmucler.
1: Já nejsem Šmucler.
2: Ale z budky vypadáte jako Šmucler.
1: Z takovýhle budky každej vypadá jako Šmucler.
2: Já to teda řeknu.
1: No.
2: Ze všeho nejvíc mě zrušuje svíčková s brusinkama.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomíná. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. To víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list po putování českými a moravskými výskami a malými městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na Poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. Teď já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kde já to vám přijdu dát dohromady. Nebo jak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška. Bohužel, on pohled, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho. Musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to ptakopiska nakonec viděl. Dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejen, že je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak kdybych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáži. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň mi nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, při tenkrát veškách těch gáží, ještě jsme stali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíkem mám jít domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smál jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Zaprvé neviděl, takže on jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej. On jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale dobrá čísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůněk bude předsedou SČSP. tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Protože nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídit to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevím, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudruha Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. A byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůňek. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měli ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samý generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začal zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat, i kdyby to byl nepřítel to divadle, tomuhle Bartuňkovi žádný nějaký takový úmyslí. A Bartuň je tak, když jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl: neděli, ty se neměl legraci, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně Práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší krávovinu jsem ještě neslyšel.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je vomňalé, není to pravda, jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče a ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká, pane, pojďte sem, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá, pane, co je? Pa, proč pláčete? Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá, no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co? Jako to šlo za mlada. Pa, ale co pak toto jde, pořád to je v pořádku, ale já si za živýho boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil brilliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? Pa, před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
2: Já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí. Pane,
1: ještě teda, když jsme u té... U té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterém teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč, takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. Pa, jo, v kterým? Pa, Ježíš čověče, je to na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten vám myslí Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Vám myslíš Blaník, Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten... Ježíš Maria. Ten americký herec s tím... No, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda, pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně, teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řek, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže ono to je...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, že židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo, je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená. A oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpe? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo? Bohatý, velmi bohatý žid někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda. Říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně. No, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kon tamhle stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakle to všechno, zajede z autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, jo, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou lidi, kteří mě čerstvou zeleně, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pánský sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Jde dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumerii, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a podvezme telegram. Říká, ježišpán, ještě telegram, toto já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odevřel a říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stůl, říká, to bude ráno, leknutíčko.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dnes přijal naše pozvání do studia, kde to jenom mám. Ano, tady. Jiří Hrzán. Kladu první otázku, ale pozor, chtěl bych velmi stručnou odpověď. A prosím o klid v sále. Tak, kolik je vám let?
2: Já vám to klidně můžu prozradit, u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 85, starce v 18. Já jsem se narodil... v Táboře. Roku 1900... Zvět. Takže dneska je mi vlastně jenom pouhý zvět. No a z toho nejhorší jsem vlastně venku.
1: My víme i o tom, že to s těmi vašimi zkouškami nebylo tak zcela v pořádku. No a jestli máte nějaké argumenty, prosím, tak je uveďte, braňte se.
2: Já tenkrát jsem vůbec nepil ani nekouřil, jsem v té době ještě sportoval. Ale jako herec jsem vlastně pozoroval své okolí. Nějaký deníček povinnej, jsme museli nějaký povinný deníček a tam jsme si třeba psali jako, šel jsem po nábřeží a viděl jsem Racka. A zvláštní věc, když jdete po nábřeží a vidíte Racka, jako to je mu to vás nechá amerikánsky, že jo. Jako zase v tom jako, to je Vltava, tam teče voda, asi něco podobně. Nebo třeba jsem šel a viděl jsem zápis. Viděl jsem pána, jak upadl. Dozadu. Upadl jsem též. Ovšem dopředu. A teď si řešilo to, kdo z nás upadl líp, že jo? Jestli já nebo pán. A taky tam byl takový zápis, kde bylo, viděl jsem občana jistého, to znamená, jsem asi znal, tak jsem ho nechal se ho jmenovat, aby měl nějaký malé zaměstnání nebo s manželkou, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říkal, je, to je klika, ještě, že jsi to viděl, teď si to báječně hodí. Tak jsem vstoupil do té restaurace, srdcem si, jsem dělal, když jsem světa, jsem tam seděl a... Já jsem viděl... Pouchal jsem do stolu. Dal jsem tam úplně sám, v té hospodě. Když jsem říkal, tady ty overtýry, ty předary je dost, tak jsem po vzoru toho pána vzkřikl... Rum! Vyšel ten plachusácký pikolík, že jo? Říkám, co jsi chtěl? Rum! Karle, pojď sem. To je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Vyšel bratr taky plachusácký. Říkali, co pak chceš, babečku?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poté se dva muzikanti jeden říká, tyva, tak jsem natočil životní album, ale opravdu životní.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jaké máte psání?
2: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
1: Ano, to jsem já.
2: Jo.
1: Posaďte se.
2: Děkuju, já jsem Hlusvisiák, mé jméno. Tak to jste vy, Černý pirát. Sakra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vidřidu.
1: Co pak jste nám přines?
2: No, tak já bych se chtěl mluvit s panem vedoucím.
1: To jsem já.
2: Jo, tak to jste taky vy.
1: No.
2: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
1: Já přece ještě nejsem penzi.
2: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
1: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
2: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
1: Tak podívejte se, co jste si psal.
2: Já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
1: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
2: Ano, ano, ano.
1: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
2: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
1: Tak vy si věříte.
2: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
1: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
2: Ano.
1: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
2: No, mě a proč?
1: No kvůli orientaci.
2: A tak, jo.
1: Abyste věděli, co vás tady čeká.
2: Ano.
1: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
2: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
1: No dovolte.
2: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
1: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
2: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já umím strašně kecat.
1: A proč by chodili na váhu?
2: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
1: Nesmysl, vážit se nebude.
2: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano? No,
1: Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
2: No jak, takhle, helejte.
1: No počkejte, co to děláte?
2: No vidíte, jak mi to sešlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
1: No,
2: páni drazi. A to je vaše vnučka?
1: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně. Ale
2: tady druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
1: Ale
2: to,
1: no, já nevím.
2: Safra,
1: a patrně, ano.
2: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
1: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
2: A ten dědek vedle, to je Rumun?
1: To jsem přece já.
2: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
1: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
2: Aha.
1: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
2: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivej?
1: No ano, taky se stávají takové případy.
2: Tak to neplníte plán, víte?
1: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
2: Ano.
1: Pán se patřičně setne.
2: Jo.
1: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
2: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
1: No,
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
3: 3:15.
2: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
3: 3.
2: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
3: 3.
2: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
3: 3.
2: 3?
3: 3.
2: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
3: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
2: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperouti, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
3: Budou to 4 roky.
2: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
3: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
2: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
3: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
2: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
3: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
2: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
3: No tak třeba trošku, víš?
2: No co?
3: No vášnivej bys mohl být.
2: Vášnivej? No a co pak nejsem?
3: Ale...
2: Viděl jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
3: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
2: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
3: Co?
2: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
3: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
2: No cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
3: Karle, máš mě vůbec rád?
2: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědě, toto má manželka, tak mě zabije. Diguana ani neví, že já umím vařit.
3: No, za to můj manžel to ví.
2: Ježišmarja, jak to?
3: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
2: Jak to?
3: Už má málem 2 metráky.
2: To je dobrý.
3: Čemu se směješ?
2: No, já se směju tomu, že my 2 se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
3: Není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
2: No právě, hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
3: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
2: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
3: Karle, počkej, řekni mi, copak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
2: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
3: Tak jenom na mě nemysli.
2: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš
3: co,
2: na pářecí.
3: No? Co, prosím tě?
2: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosa.
3: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
2: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
3: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme... Totiž... Nejsme milenci, ale že bychom měli být. Že by, já už ani nevím, co jsme.
2: Ale jsme, jsme, podívej se. To ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu. Že ty máš něco s nervama.
3: No, tak dobře. Jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu... A já byla zavražděna.
2: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
3: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo?
2: Jsou strašný myšlenky.
3: No, počkej, mohl nebo nemohl?
2: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
3: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Mohl? Nemohl? Ne, nemohl.
2: No, tak ne, no.
3: No jistě,
2: no, ale
3: že ne.
2: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
3: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
2: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
3: Ježišmarja. Manžel.
2: Manžel? Co budeme dělat?
3: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
2: Tak, to jsem ale ztracenej. Protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
1: Rádio Jihlava. 101.